0: Tedy dvě znamení pašete skupé, revěrla si. Mám jako novo, Leopard Technica. Zala?
1: Ka?
0: Dobre. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje fu dobro ima za enim drugim. Ok. Nijem pravi cilje publike.